Na koncertu so nastopili Andrejka in Gabriel Možina, Marko Feri, Loris Tavčar, ansambel Javor, vokalna skupina Iskrice in ansambel Anu Urco Alpej 2 z Zoranom Lupincem.

Na koncertu so nastopili Andrejka in Gabriel Možina, Marko Feri, Lori Stavčar, ansambel Javor, vokalna skupina Iskrice in ansambel Anu Urco Alpej 2 z Zoranom Lupincem.

Na koncertu so nastopili Andrejka in Gabriel Možina, Marko Feri, Loris Tavčar, ansambel Javor, vokalna skupina Iskrice in ansambel Anu Urco Alpej 2 z Zoranom Lupincem.

Na koncertu so nastopili Andrejka in Gabriel Možina, Marko Feri, Lori Stavčar, ansambel Javor, vokalna skupina Iskrice in ansambel Anu Urco Alpej 2 z Zoranom Lupincem.